se pravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dvě minuty před 6 hodinou posloucháte Signál Radio. Po prvních zprávách nám začne zpívat Opus, Kylie Minoka nebo Roxette a můžete se těšit na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici číslo 3 u obce Řípec na Táborsku. Dva kamiony jsou v sobě na D1 na 195. kilometru ve směru z Brna na Ostravu a zdrží vás také nehoda na D7 na 58. kilometru na trase Praha-Chomutov. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 28. srpna, hezké a příjemné vstávání přeje Lucie Sinková. Poslanci budou mít nově časově omezená vystoupení při změnách programu schůzí. Sněmovna získá také větší pravomoc omezovat řečnickou dobu, a to i poslancům s přednostním právem vystoupit. Změny mají omezit obstrukce. Novelu jednacího řádu včera podepsal prezident Petr Pavel a účinná bude 15. dnem po vyhlášení. Už teď, pokud to počasí dovolí, můžeme nad Českou republikou pozorovat částečné zatmění měsíce. Začalo krátce po půl páté a jeho maximum nastane do čtvrt hodiny. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Nejlepší podmínky pro pozorování jsou na jihozápadě a dalekohled k tomu není potřeba. Dodejme, že v Praze měsíc zapadne v 6 hodin a 17 minut, tedy jen několik minut po maximální fázi zatmění. Dva lupiči včera ukradli šperky z vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Před zraky návštěvníků rozbili vitrínu a sklenoty zatím neznámé hodnoty utekly.
0: Co se děje v regionu?
2: Víkend přinese v Praze další změny ve vedení tramvajových linek. V souvislosti se zahájením výluky na Žižkově bude od soboty linka 5 v Holešovicích od zastávky nádraží Holešovice ve směru na výstaviště pokračovat jako linka 6. Linka 34 bude zrušena. V pondělí 31. srpna bude obnoven provoz na Hlávkově mostě. Cestující tak získají rychlejší spojení 5 z Vltavské do centra a 12 do Karlína. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český fotbal má za sebou povedený pohárový čtvrtek. Výsledky shrne sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Plzni se v Evropské lize povedl historický obrat. Úvodní zápas na stadionu Červené zvězdy Bělehrad prohrála 0-3. S novým trenérem Radoslavem Kováčem ale vyhrála domácí odvetu 5-1 po prodloužení a zahraje si ligovou fázi. Tu čeká v konferenční lize také Jablonec, který na penalty vyřadil slavné skotské Rangers. Naopak Hradec Králové doma prohrál v prodloužení s Panathinaikosem 1-2 a konferenční ligu si nezahraje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách a večer i na západě Moravy. Přibývání oblačnosti a postupně přehánky, bouřky, a to i velmi silné, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech 26 stupňů. Dodejme, že odpoledne a večer mohou být bouřky doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu s přívalovými srážkami kolem 35 mm. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Krásné ráno, bylo 6 hodin a tak na Signál Rádio startuje nový den. U pátečního vysílání vás všechny vítá Jirka Svoboda. Ano, už je pátek a za dveřmi pomalu vykukuje poslední prázdninový víkend. Uděláme všechno pro to, aby váš den začal skvěle, abyste do něj vstoupili vybavení důležitými informacemi a s dobrou náladou, kterou dodají hity 80. let. Tak si pojďte s námi užít závěr pracovního týdne. Přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes jsme se probudili do pátku 28. srpna, je to 240. den letošního roku a tak do jeho konce zbývá už jenom 125 dní. Svátek slaví Augustín, těch je u nás necelá tisícovka. Narozeniny by měl německý spisovatel Johann Wolfgang von Goethe nebo Charles Rolls, spoluzakladatel slavné automobilky. A mezi narozeninové oslavence patří třeba československý cyklista Jan Svorada, zpěvačka Shania Twain nebo herec Jason Presley, kterého známe hlavně jako Brandna z Beverly Hills. Moc blahopřejeme. Na dnešek připadá Evropská noc pro netopíry a oslavit dnes můžeme třeba Den červeného vína. To se při pátku docela hodí. Tak hezký poslech a příjemný začátek nového dne. Signál rádio.

Jste se Signál rádiem a než vyrazíte ven za povinnostmi, počítejte s tím, že nad Českem je dnes ráno polojasno až oblačno, místy i skoro jasno a teploty jsou poměrně vysoké. Měříme nejčastěji mezi 15 a 20 stupni, například v Praze, Jičíně a Mladé Boleslavi je 17 stupňů, Benešov, Jihlava a Brno hlásí 18, Znojmo nebo České Budějovice začínají den na 20 stupních. Dnešek sice bude nejteplejším dnem celého týdne, ale musíme počítat s tím, že bude dost větrno, přes den bude oblačno až polojasno, od západu se začne postupně zatahovat a přijdou přehánky. Místy se přidají i silné bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů a v bouřkách se mohou objevit i kroupy a vítr bude dosahovat až 70 km/h. Tak ať vás to dneska neodfoukne. Rád.

0: Osmdesátkové léto na Signál Rádiu.
1: Páteční ráno trávíte se Signál Rádiem. Před půl sedmou nám ještě zaspívá Petr Kotwald, ale také poslední pracovní den v tomto týdnu bude plný různých událostí.
0: Signál Rádio. Očekávané události.
1: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní zahájení 17. ročníku horského ultramaratonu Beskydská sedmička. Dnes nastává srpnový úplněk, má přezdívku jeseteří, což odkazuje na dobu, kdy se v okolí velkých jezer v Americe hojně lovili jeseteři. Tento úplněk by měl být obzvlášť velký a jasný. Brzy nad ránem ho navíc doprovodilo částečné zatmění měsíce. Srpnový úplněk je také důvodem, proč bude po celém Řecku na jednu noc otevřených zdarma 126 památek, historických míst, archeologických lokalit nebo muzeí. Otevření památek do půlnoci se o srpnovém úplňku koná v Řecku už po 27. Dnes v noci v Praze skončí uzavírka tramvajové trati v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Na svou trasu se opět vrátí linky 4, 11, 24, 95 a 96. Ode dneška do neděle se v Litoměřicích koná filmový festival Fifely. Nabídne filmy, koncerty, live podcasty a projekce na netradičních místech. Hokejový klub Motor České Budějovice pořádá dnes pro své fanoušky den otevřených dveří. Během něj si bude možné prohlédnout místa, která při běžném zápasu zůstávají diváckým očím skrytá. A hokejisté Dynama Pardubice dnes před startem nové sezóny pořádají tradiční autogramiádu, která začne v 17 hodin před prodejnou Dynamo Grand Store.
0: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu před 6:30 ladíte Signál Rádio a před dalším hit 80. míříme na silnice. K nehodě došlo na silnici 396 u obce Tulešice na Znojemsku a záchranné složky zasahují u nehody na silnici 23 u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávej.

ranním vysílání Signál rádia nám zpíval Phil Collins. Je tady poslední prázdninový pátek a také poslední den, kdy u nás můžete vyhrát rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Za chvíli si o této soutěži povíme víc a taky prozradím, co zajímavého jsem dnes ráno našel na zpravodajských webech. No a mimo jiné do 7 hodiny zaspívají Modern Talking nebo zpěvačka Donna Summer. Přeju vám krásný pátek.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Nad Českem je dnes ráno polojasno až oblačno, místy i skoro jasno a teploty jsou poměrně vysoké, měříme nejčastěji mezi 15 a 20 stupni. Například v Praze, Jičíně a Mladé Boleslavi je 17 stupňů, Benešov, Jihlava nebo Brno hlásí 18 stupňů a Znojmo s Českými Budějovicemi začínají den na 20 stupních. Dnešek bude sice nejteplejším dnem celého týdne, ale musíme počítat s tím, že bude dost větrno. Přes den bude oblačno až polojasno, od západu se začne postupně zatahovat a přijdou přehánky, místy se přidají i silné bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů. V bouřkách se pak mohou objevit i kroupy a vítr bude dosahovat až 70 km v hodině. Takže teplo, ale větrno. Přeju vám hezký pátek.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádu nám právě zpívali Modern Talking, za chvíli dorazí Donna Summer, ale pojďte si ještě poslechnout, jaká zajímavá témata jsem pro vás dnes našel na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Před posledním prázdninovým víkendem musí řidiči v Česku počítat s vyššími cenami u čerpacích stanic. Průměrná cena Naturalu lehce překročila 42 korun, nafta zdražila za poslední týden o 1,80 haléřů na průměrných téměř 46 korun za litr. Při tankování nyní dostanou naše peněženky trochu zabrat. Za naftu totiž aktuálně platíme o 13 korun více než loni touto dobou, za benzín o více než 8 korun. Čím dál více lidí ve vyspělých zemích využívá při své práci umělou inteligenci, zatímco ještě v loni to byla zhruba polovina lidí, letos už je to 74%. Polovina z nich v průměru uvedla, že jim umělá inteligence dokáže ušetřit přes 8 hodin času týdně, tedy prakticky celý jeden pracovní den. Výlovy některých rybníků letos začnou později, ale například jihočeští rybáři rozhodli, že letos zruší podzimní výlov našeho největšího rybníku Rožumberk, který plánovali původně na polovinu října. Může za to sucho a nedostatečný přítok vody. Fotbalistům Hradce Králové se nedařilo v odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy a podlehli doma Panathinaikosu 1-2, soutěž tím pro ně končí. Naopak fotbalistům Plzně se podařilo porazit Červenou zvězdu Bělehrad 5-1 a v evropské lize postupují do hlavní fáze.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Blížíme se k 7. hodině, já vám přeju dobré ráno se Signál Rádiem a mám pro vás skvělou nabídku. V naší kvízové hře Ano nebo ne můžete dnes naposledy získat rodinnou vstupenku do jakékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte. Poznáte, jaká je v nich krápníková výzdoba, v některých jsou jezírka, někde se dokonce i projedete lodičkou a tak podobně. Tak si nenechte ujít soutěž Ano nebo ne. Rodinný lístek pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let získáte za jedno jediné správné slovo. Připravte si číslo 910 260 910. Bude se vám hodit před 8:30. Já vám držím palce a na detaily se koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 4 minuty před 7 hodinou ladíte ráno na Signál Rádiu, právě nám dospíval Joe Cocker a do studia dorazila Lucka. Vítám tě tady, dobré ráno.
1: Hezké páteční
0: Zvládla
1: ráno.
0: Zvládla si cestou do rádia sledovat zatmění měsíce?
1: No čumákovala jsem a neviděla jsem nic, dávala jsem hlavně bacha, abych nezakopla, protože lampy moc nesvítily, no takže jsem... neviděla jsem ani měsíc, ani svítící lampy.
0: Já jsem teda taky čumákoval, jak říkáš. Zahlédnul jsem, že jako mezi mrakama tam trošku prosvítal ten měsíc, ale protože tam byla oblačnost, tak to zatmění samozřejmě vidět nebylo, což je škoda, ale já jsem ho viděl před pár lety, dokonce jsem si ho nafotil, tak vím, jaký je to zážitek. Hmm. Mimochodem, mám tady jednu aktualitu. Dneska má být velmi teplo, vlastně nejteplejší den v tomto týdnu, ale pozor, na některých místech může teplotu srazit prach ze Sahary, který se nad naše území dneska má dostat, takže trošičku zastíní tu oblohu a to znamená, že by večer, pokud nebude pršet, mohl být velmi krásný západ slunce, takový víc oranžový.
1: Taky to znamená, že budeme mít auta, no, že jasně, včera se mě ptali, jestli ho chci mít. Prozíravě jsem řekla, a ještě ne.
0: A teď nám prozíravě řekni, jaké máš zprávy.
1: No tak ty jsi to naznačil, do Česka míří silné bouřky, ale s tím taky je spojená studená fronta, tak o tom víc za okamžik. A jak je zajištěna bezpečnost na silnicích při posledním prázdninovém víkendu, protože to bude zase blázinec.
0: Je to tak, poslouchejte nás dál, pak opět to nejlepší z 80. let, Samantha Fox, Whitney Houston a nebo Pet Shop Boys.
2: Signál Rádio doprava.
0: Na dálnici D5 je na 150. kilometru ve směru na Rozvadov nějaká překážka ve vozovce. Neprůjezdný je tady jeden pruh a odstavený kamion komplikuje provoz na D1 na 182. kilometru na trase Praha-Brno. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 28. srpna, před posledním prázdninovým víkendem, přeji hezké ráno. Vládní politici připravili návrh na zakotvení české koruny přímo do ústavy. Předložit to chtějí příští týden, počítá s tím i programové prohlášení vlády. Návrh má zároveň zakotvit právo používat hotovost. Vláda ale nemá dostatečnou ústavní většinu a přiznává, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. Čeká nás jedno z nejrizikovějších období na silnicích. Poslední prázdninový víkend a začátek školního roku přinesou zvýšený provoz. Proto bude policie po celé republice ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a dodržování pravidel. Je tedy potřeba jezdit opatrně a počítat s větším provozem. Do Česka míří studená fronta a s ní silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Platit má hlavně pro Čechy z dneška na zítřek. Bouřky mohou doprovázet silné nárazy větru a přívalové srážky. Podle meteorologů může být některá z nich i velmi intenzivní. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos o přejmenování Ontarijského jezera na americké jezero. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že Kanaďané budou stejně dál používat původní název.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s výstavbou klíčového úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Aktuálně se staví mosty, hloubí tunely a také budují protihlukové valy, které ochrání okolí. Úsek dlouhý 12,5 kilometru bude hotový v roce 2028 a jeho součástí bude 5 mostů, 2 tunely, 9 nadjezdů a 4 mimoúrovňové křižovatky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavia zná soupeře pro Ligu mistrů. Očekávaný los sledoval Petr Plintovič.
3: Fotbalisté Slavie narazí v Lize mistrů doma na Arsenal. Dále čeká sešívané v Edenu Aston Villa, Villarreal a Lens. Venku se Slavia utká s Bayernem Mnichov, s Fenerbahce, Sportem a s nováčkem soutěže Sabahem Baku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách a večer i na západě Moravy. Přibývání oblačnosti a postupně přehánky, bouřky, a to i velmi silné, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech 26 stupňů. Dodejme, že odpoledne a večer mohou být bouřky doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu s přívalovými srážkami kolem 35 mm. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 7 hodin, před námi je pátek 28. srpna a tak svátek slaví Augustín. Narozeniny by měl německý spisovatel Johann Wolfgang von Goethe nebo Charles Rolls, spoluzakladatel slavné automobilky, a mezi narozeninové oslavence patří třeba československý cyklista Jan Svorada, zpěvačka Shania Twain nebo herec Jason Presley. Moc blahopřejeme. A jestli pak tušíte, že má dnešní datum něco společného s rozhlasovou reklamou, více o tom za chvíli v přehledu dnešních výročí. Hezký poslech vám dál ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, už je 28. srpna, datum, kdy se v roce 1837 začala vyrábět worcesterová omáčka. Na ní si ještě chvíli nechte zajít chuť a raději si vychutnejte další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byli v roce 1996 po 15-letém manželství rozvedení následník britského trůnu princ Charles a princezna Diana. V roce 1922 byla v New Yorku na jedné rozhlasové stanici odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. V roce 1867 byly do Prahy z Vídně vráceny české korunovační klenoty. V roce 1838 vznikly nejstarší rezervace střední Evropy, Žofínský prales a prales Hojná voda. A v tento den v roce 1383 král Václav IV. Daroval Pražské univerzitě měšťanský Rotherův dům, dnešní Karolinum.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno, ladíte páteční vysílání Signál Rádia. Nad Českem je dnes ráno polojasno až oblačno, místy i skoro jasno a teploty jsou poměrně vysoké, měříme nejčastěji mezi 15 a 20 stupni. Dnešek sice bude nejteplejším dnem celého týdne, ale musíme počítat s tím, že bude dost větrno. Přes den bude oblačno až polojasno, od západu se začne postupně zatahovat a přijdou přehánky, místy se přidají i silné bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů, v bouřkách se mohou objevit kroupy a vítr bude dosahovat až 70 km v hodině. Dnes nám tedy bude stačit lehčí oblečení, odpoledne a večer se pak budou hodit deštníky, ale určitě se hodí hity 80. Tady jsou Silent Circle.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Páteční ráno trávíte se Signál rádiem. Před půl osmou nám zaspívá Sabrina, ale ještě vám prozradím, co zajímavého přinese poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní zahájení 17. ročníku horského ultramaratonu Beskydská sedmička. Dnes nastává srpnový úplněk, má přezdívku jeseteří, což odkazuje na dobu, kdy se v okolí velkých jezer v Americe hojně lovili jeseteři. Tento úplněk by měl být obzvlášť velký a jasný. Brzy nad ránem ho navíc doprovodilo částečné zatmění měsíce. Srpnový úplněk je také důvodem, proč bude po celém Řecku na jednu noc otevřených zdarma 126 památek, historických míst, archeologických lokalit nebo muzeí. Otevření památek do půlnoci se o srpnovém úplňku koná v Řecku už po 27. Dnes v noci v Praze skončí uzavírka tramvajové trati v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Na svou trasu se opět vrátí linky 4, 11, 24, 95 a 96. Ode dneška do neděle se v Litoměřicích koná filmový festival Fifeli. Nabídne filmy, koncerty, live podcasty a projekce na netradičních místech. Hokejový klub Motor České Budějovice pořádá dnes pro své fanoušky den otevřených dveří. Během něj si bude možné prohlédnout místa, která při běžném zápasu zůstávají diváckým očím skrytá. A hokejisté Dynama Pardubice dnes před startem nové sezóny pořádají tradiční autogramiádu, která začne v 17 hodin před prodejnou Dynamo Grand Store.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé nám na Signál Rádio dospívala zpěvačka Sabrina, dál už to bude Paul Young, Milli Vanilli anebo skupina Erasure.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 120... Ze silnice 129 u Obrataně na Pelhřimovsku a velký pozor dávejte na dálnici D6. Na 77. kilometru ve směru od Karlových Varů na Prahu se pohybuje stádo kos ve vozovce. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Možná jste si toho ani nevšimli, ale nad našimi hlavami se ráno odehrálo jedno nebeské divadlo. Na dnešek připadá srpnový úplněk. Tradičně se mu říká jeseteří, který navíc nad ránem doprovodilo i částečné zatmění měsíce. K tomu ale bylo potřeba si opravdu přivstat, protože začalo už v 4:30 ráno. Zastíněná část pak měla načervenalý až takový měděný nádech a proto se mu lidově říká krvavý měsíc. Jestli se vám na dnešek špatně spalo, mohlo to být způsobené právě úplňkem, i když podle vědců se spíš jedná o pověru. Úplněk má prý vliv na kvalitu spánku jen u velmi citlivých lidí. Takhle tedy vypadalo na obloze rozloučení s posledním srpnovým pracovním týdnem. Další úplněk nastane 26. září.
1: Je

Na Signarádu nám zpívali i Rejžera. Dnešní pranostiky jsou spojené se jménem Augustín. Říká se, svatý Augustín udělá z tepla stín, nebo o svatém Augustínu léto opouští krajinu. A taky se říká, jak teplo je u Augustínu, tak studeno bude na Kateřinu. Něco na tom bude, dneškem totiž vrcholí příliv teplého vzduchu a pak se začne ochlazovat a léto možná skutečně bude tu krajinu opouštět. Ale kdo ví, slunce nám ještě i v dalších týdnech může ukázat, jakou má sílu. Každopádně dneska bude oblačno, polojasno, od západu se začne postupně zatahovat a přijdou přehánky, místy se přidají také silné bouřky a naměříme 28 až 32 stupňů, v bouřkách se pak mohou objevit kroupy a vítr bude dosahovat až 70 km/h. Já vám všem přeju klidný pátek. Ráno

0: Posloucháte páteční vysílání Signál rádia. Před 8 hodinou si dáme dobrou zprávu a zaspívá například Otava nebo Belinda Carlisle, ale ještě míříme na Brněnskou univerzitu. Tam se podíleli na vývoji nové aplikace pro slabozraké a detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Dobrou zprávu pro naše nevidomé spoluobčany přináší Brněnská univerzita, ale potřebují naši spolupráci. Odhalit plesnivý chléb pomůže nevidomým a slabozrakým lidem umělá inteligence. Na vývoji nové aplikace spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci a Tyflocentrem Liberec. Vývojáři teď mají k dispozici zhruba 1400 fotografií plesnivého jídla, na kterých se model učí. Pro spolehlivější výsledky jich ale potřebují asi 10 000. Databázy proto mohou rozšířit i dobrovolníci. Stačí vyfotit plesnivou potravinu v jakékoliv fázi a snímky zaslat na e-mail poradna.potraviny@mendelu.cz. První uživatelé by aplikaci mohli začít využívat koncem tohoto roku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Minuty nás dělí od 8 hodiny a tak je nejvyšší čas na něco pozitivního.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Léta jsou v Evropě rok od roku extrémnější a vysoké teploty rozpalují města. Potýká se s tím třeba horké Španělsko, kde čtyřicítky už nejsou výjimkou. A tak se spojilo několik šikovných babiček a 3 roky háčkovali a háčkovali, až vytvořili krásnou barevnou stínící plachtu dlouhou 60 metrů. A teď už pokrývá zhruba 500 metrů čtverečních nad hlavní nákupní ulicí v jejich městečku. Svůj účel plní naprosto dokonale. Vytváří příjemný stín a teplota je pod ní asi o 5 až 6 stupňů nižší než na nezakrytých místech. Tenhle projekt dokonce už získal i několik ocenění a inspiroval i další města. Podobnou stínící plachtu si například uháčkovali také v jednom městečku v americké Louisianě. Šikovné ruce a odhodlání dokáží zkrátka divy a navíc vytvoří i něco užitečného pro ostatní. Možná, že by se mohla inspirovat i města u nás v Česku.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Tři minuty před 8 hodinou na Signál rádiu Belinda Karla je se mnou už ve studiu opět Lucka, vítám tě tady.
1: Hezký den přeji.
0: Tak od včerejška máme v Česku jeden unikát, představ si to. No, nejdražší známku světa, Vincent Magenta, ta má hodnotu asi 250 milionů korun. Mimochodě na výstavě Poklady světové filatelie jsou známky v celkové hodnotě asi 1 000 000 000 korun. No, nechtěl bych to hlídat. A tahle výstava je k vidění v Obecním domě, a to až do 6. září. Tak to je takový tip pro všechny, kteří třeba nevědí, jak strávit poslední prázdninový víkend anebo první týden nového školního roku.
1: Nebo pro lupiče, viď?
0: Nebo to jsem úplně nechtěl říct.
1: Včera se taky kradlo v rakouském muzeu, měla jsem to hned přes ráno.
0: To někde taky četl, no, tak.
1: Dobře, tak já mířím do Obecního domu, ahoj.
0: Ahoj. Ne, ještě nám řekni, co bude bez práva.
1: No tak hola, hola, škola volá, že jo, tohle jsme neradi slýchávali, větě, řeku i my.
0: Tak.
1: No tak nedivím se, že to neradi slýchávají i dnešní děti, ale sotva usednou do těch lavic, tak budou mít zase volno, probereme to. No a kolik milionů vrátí areály v Dolomitech lyžařům a proč?
0: Tak poslouchejte zprávy, dozvíte se víc a pak opět pokračuje 80. léto. Eurythmics, Tina Turner anebo Michael Jackson.
2: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda motorky se stala na silnici 112 obce Čechtice na Benešovsku, Praha Černokostelecká, tady kolem nehody projedete s velkou opatrností a na dálnici D2 se na několika úsecích provádí údržba, tak tam počítejte s občasným zúžením a také zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 8 hodin, hezké páteční ráno přeje Lucie Sinková. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO se dnes setká s rakouským protějškem Gerhardem Karnerem. Jednat budou hlavně o česko-rakouské policejní spolupráci. Jejímž významným milníkem je více než 20-leté fungování Centra policejní spolupráce v Mikulově a Drazenhofnu. Školní rok 2026-2027 začne příští týden v úterý 1. září. První další volno čeká školáky už na konci října, kdy budou mít podzimní prázdniny, a to ve čtvrtek 29. a v pátek 30. USA jednají s Venezuelou o dohodě, která by jim zajistila dlouhodobý přístup k tamní ropě. Podle agentury Reuters by dohoda mohla zahrnovat i vyčlenění některých ropných polí přímo pro americké firmy. Lyžařské areály v Dolomitech vrátí části lyžařů peníze za skipasy z posledních tří sezon. Jde o dohodu s italským antimonopolním úřadem, který prověřoval jejich postup. O vrácení peněz bude možné žádat od 15. října. Připraveno je celkem 30 milionů eur, tedy v přepočtu asi 720 milionů korun.
0: Co se děje v regionu?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem včera večer přerušila stržená kolej v úseku mezi Pečkami a Poříčany. Dálkové vlaky proto musely jezdit odklonem přes Nymburk. Cestující mezi Kolínem a Poříčany přepravovali náhradní autobusy. Dodejme, že úplné obnovení provozu začalo před 2 hodinami, tedy v 6 hodin ráno.
0: Sport.
1: České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně připsali další výhru a viděli ji i náš sporták Petr Plintovič.
2: České volejbalistky si v posledním zápase základní skupiny poradili 3-0 na sety s Bulharkami. Češky tak zakončili skupinu se 4 vítězstvími a 1 porážkou na 2. místě. V pondělním osmifinále vyzvou Švédky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách a večer i na západě Moravy. Přibývání oblačnosti a postupně přehánky, bouřky, a to i velmi silné, které budou později přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech 26 stupňů. Dodejme, že odpoledne a večer mohou být bouřky doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu s přívalovými srážkami kolem 35 milimetrů. Na Signál Rádio 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 8. hodinu, pokračuje páteční ráno, kde se za chvíli vydáme do liberecké zoo. Úhyn zdejšího lachtana přinese i něco pozitivního. A o tom více povím za chvíli. A nesmíme samozřejmě zapomenout ani na soutěž. Dnes úplně naposledy budete mít šanci získat rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Před 8:30 si na telefonu 910 260 910 nenechte ujít naší kvízovou hru Ano nebo ne. Držím vám palce, jsem Jirka Svoboda a přeju dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: do situace, že chovných samců přebývá nebo budoucích chovných samců přebývá a potom je potřeba je někam zdeponovat. A v takový okamžik se liberecký bazén nebo liberecká expozice v podstatě může hodit. Takže teď vyjednáváme s koordinátory, vyjednáváme se šéfy programu s tím, že dáváme náš bazén k dispozici v tom smyslu, že pokud jsou někde takhle neumístitelná zvířata a víme, že jsou, tak jim ten náš prostor nabízíme k dispozici.
1: Lachtana huga zřejmě v liberecké zóně nahradí samec jiného druhu. S největší pravděpodobností by to mohl být lachtan kalifornský, který se v zahradách poměrně dobře množí.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes jsme se probudili do velmi teplého rána, také dnešek bude nejteplejším dnem celého týdne. Teplotní rekord tedy dneska možná mineme jenom těsně, ten z roku 1992 má hodnotu 33,5 stupně. Dnes přes den čekáme oblačno až polojasno, od západu se pak začne postupně zatahovat a přijdou přehánky a přidají se místy i silné bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů a v bouřkách se pak mohou objevit i kroupy a vítr bude dosahovat až 70 km v hodině. Víkend nabídne o něco chladnější počasí a bude i trochu klidněji. Bude naprosto ideální počasí pro poslední prázdninové výlety.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Klasik na rádiu nám dospíval Michael Jackson a už se tady chystá Dalibor Janda. Hned po něm rozjedeme poslední soutěžní kolo tohoto týdne, kdy budete moci získat rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Tak si chystejte telefony s číslem 910 260 910. Teď vám ještě povím, o čem informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Před posledním prázdninovým víkendem musí řidiči v Česku počítat s vyššími cenami u čerpacích stanic. Průměrná cena naturalu lehce překročila 42 korun. Nafta zdražila za poslední týden o 1,80 haléřů na průměrných téměř 46 korun za litr. Při tankování nyní dostanou naše peněženky trochu zabrat. Za naftu totiž aktuálně platíme o 13 korun více než loni touto dobou, za benzín o více než 8 korun. Čím dál více lidí ve vyspělých zemích využívá při své práci umělou inteligenci, zatímco ještě v loni to byla zhruba polovina lidí, letos už je to 74%. Polovina z nich v průměru uvedla, že jim umělá inteligence dokáže ušetřit přes 8 hodin času týdně, tedy prakticky celý jeden pracovní den. Výlovy některých rybníků letos začnou později, ale například jihočeští rybáři rozhodli, že letos zruší podzimní výlov našeho největšího rybníku Rožumberk, který plánovali původně na polovinu října. Může za to sucho a nedostatečný přítok vody. Fotbalistům Hradce Králové se nedařilo v odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy a podlehli doma Panathinaikosu 1-2, soutěž tím pro ně končí. Naopak fotbalistům Plzně se podařilo porazit Červenou zvězdu Bělehrad 5-1 a v evropské lize postupují do hlavní fáze.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máme 8 hodin 26 minut, na Signál Rádio nám právě dospíval Dalibor Janda, slíbil jsem, že hned po něm budeme soutěžit, tak vytáčejte číslo 910 260 910 do našeho studia.
1: Ano nebo ne, na Signál Rádio.
0: Tento týden naposledy hrajeme v naší kvízové hře Ano nebo ne o rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Ta vstupenka je pro dva dospělé a až tři děti do 15 let a někdo se nám dovolal, tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Okrouhlíková, dobré ráno.
0: Já dobré volám ráno, skvělé, řekněte mi křestní jméno.
2: Šárka.
0: Šárko, odkud nám voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, byla jste někdy v nějaké jeskyni?
2: Určitě.
0: Viděla jste krápníky?
2: Viděla, krásný.
0: Jak to na vás působilo?
2: Nádherně, já je mám ráda.
0: Jo, já taky, je to naprosto ohromující. Tak těch jeskyní máme pod Českou celkem dost, tak když budete úspěšná v mojí soutěžní otázce, tak vyhrajete vstupenku. Tak co bych vám dal, já tady z těch otázek vyberu něco, tak ptám se třeba, vyvěrají v některých českých jeskyních termální prameny, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak. Ve spoustě jeskyní vyvěrají prameny, některé jsou dokonce opravdu teplé, například v aragonitových jeskyních ve Zbrašově, tak tam jsou teplé minerální prameny a díky tomu je třeba tato jeskyně nejteplejší u nás. Ta má zhruba teplotu kolem 14 stupňů, jinak je v těch jeskyních kolem 7 až 9 stupňů a to celoročně, takže i v horkém létě, i během mrazů. Tak jo, vyrazíte s rodinkou, máte radost?
2: Velkou.
0: No tak to je senzační. Jak jste prožila léto, ještě nám řekněte?
2: Krásně, trochu pracovně, trochu dovolenkově, nejvíce psem.
0: A taky při poslechu Signál Rádia, že jo?
2: Určitě.
0: Šárko, ještě jednou.
2: Poslouchám celou dobu v práci.
0: Skvěle. Šárko, ještě jednou gratuluju a nezavěšujte naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Tak to byla poslední soutěž tohoto týdne, ale nebojte se, už brzy pro vás opět budeme mít něco hezkého k výhře. Když budete sledovat náš web signalradio.cz a taky sociální sítě, tak tam se dozvíte víc.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: 8 hodin 32 minut, vyladíte páteční ráno na Signál Rádiu. Za chvíli nám bude dělat společnost Alphaville, zpěvačka Cher nebo skupina Black Box.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál Rádio, doprava.
0: Jeden předmět nám překáží v jednom pruhu na dálnici D1 na 46. kilometru ve směru z Prahy na Polsko. Kamion s osobákem narazili do svodidel na D55 u Uherského Hradiště a hasiči zasahují u požáru kamionu na D8 na 43. kilometru ve směru na Prahu. Tento směr je dočasně uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, poslední prázdninový víkend bude patřit fotbalu. Hrát se bude 6. kolo šance ligy a pozve nás na něj náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Jednoznačným šlágrem víkendu bude derby pražských S mezi Spartou a Slavií. Ta má zatím o 2 body více a v nové sezóně ještě neprohrála. Utkání na Letné začne v neděli ve 20 hodin. Předtím v 17 hodin se hraje také severočeské derby mezi Teplicemi a Jabloncem a ve stejný čas změří síly ještě Plzeň se Slováckem. Od 15 hodin je na programu zápas Slovanu Liberec s Hradcem Králové. 4 zápasy se odehrají už v sobotu a hned 3 začnou v 17 hodin. Bohemka hostí Mladou Boleslav a Pardubice Artis Brno. Brněnská Zbrojovka hraje doma se Zlínem. V sobotu ve 20 hodin je na programu duel ostravského Baníku proti olomoucké Sigmě.
2: Signály ze sportu.

Na Signál Rádiu nám dospívala zpěvačka Cher. Máme před sebou horký, ale větrný den. Dnes bude oblačno až polojasno. Od západu se začne postupně zatahovat a přijdou přehánky. Místy se přidají i silné bouřky. Naměříme 28 až 32 stupňů. V bouřkách se pak mohou objevit kroupy a vítr může dosahovat až 70 km v hodině. Víkend bude trochu chladnější, ale také o něco klidnější. V sobotu čekáme polojasno až oblačno s teplotami 21 až 26 stupňů. V neděli pak bude slunce o trochu více, ale večer pak znovu začne přibývat oblačnost. V neděli naměříme 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30. Od pondělí se pak bude postupně ochlazovat a měly by se vyskytovat srážky. V pondělí teploty ještě do 28 stupňů, v úterý už jenom do 26. Tak si užijte nadcházející poslední prázdninový víkend. Pár tipů na něj dostanete od nás už za chvíli.

0: Páteční ráno trávíte ve společnosti Signál Rádia. Už se tady chystají Boniem nebo Krotitelé duchů a protože je před námi víkend, tak přichází kolega Honza Navrátil s několika pražskými pozvánkami.
1: Hezký den, i o posledním prázdninovém víkendu je kam vyrazit a začneme sportem ve Žlutých lázních. Právě ty totiž o víkendu hostí beach volejbalové mistrovství republiky veteránů. O nedělní finále tu zabojuje 40 dvojic v kategorii mužů i žen 40 a 50+. V Davidské klubovně probíhá od soboty až do úterka další ročník Davidského divadelního léta. Na programu má desítku inscenací, včetně ucpaného systému Davidského divadla. Doslova na cestu kolem světa se můžeme vydat v sobotu na Praze 9. Městská část ve Vysočanském parku Podviní připravila 22. ročník festivalu Barevná devítka. Ten nabízí hudbu, tanec a také gastrodobroty. Dnes a zítra můžeme vyrazit i na pivko. Plocha na tubusu metra Černý most se totiž stává dějištěm prvního ročníku festivalu Metro Beer Fest. Tedy přehlídky čepovaných speciálů z řemeslných pivovarů, rozmanitého street foodu, vyladěných nápojů a také celodenní hudební kulisy. Stačí si vybrat a vyrazit. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádio. This is the story of my baker.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Dnes ráno už jsme mluvili o dnešním úplňku, ale s ním souvisí i jedna krásná akce, kterou pořádají v Řecku. Už dnes večer si tam budou moci návštěvníci užít památky bez rozpáleného slunce, za to se zářícím úplňkem. Po celém Řecku se totiž dneska mimořádně otevře 126 archeologických lokalit, památek a muzeí zcela zdarma. Na desítkách míst navíc čekají koncerty, divadelní představení a nebo noční prohlídky. A některé památky zůstanou otevřené až do půlnoci. Tahle krásná řecká tradice se koná už po 27. a nabízí opravdu kouzelný zážitek. No, dovedete si to představit? Starověké ruiny, letní noc a nad nimi srpnový měsíc v úplňku.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: závěru pátečního rána jsme na Signál Rádio krotili duchy a krotitelka duchů Lucka už je taky se mnou ve studiu. Vítám tě tady.
1: Ty nás tady strašíš a to ještě nezačal Halloween nebo říjen, ale je pravda, že už to na mě vyskakuje na Instagramu.
0: Na mě taky. Už obchody se tím začínají plnit různými dekoracemi duchy a podobně. Připravme se na to.
1: V červnu to byly tušky a penály, viď? A teď už jsou to duchové.
0: Tak co máš ty za duchy?
1: Tak nezaměstnaným by se od příští roku mohla snížit podpora, to probereme. A které kroužky pro děti, když už jsme zase u těch dětí, jsou nejdražší a kde můžete jako rodiče ušetřit, ale samozřejmě ne na úkor svých potomků.
0: No jasně, když tak na nějakých svačinách. Tak a po zprávách opět to nejlepší z 80. let, Chris Rea, Elton John a nebo Bad Boys Blue.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dodávky a osobáku vás drží na D1 na 194. kilometru u Brna směrem na Ostravu. Odstavený kamion překáží na silnici 101 u Modletic na Praze východ. A ještě Praha Bubenecký tunel tady vás ve směru na Troju zdrží nepojízdné vozidlo, které překáží v jednom pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje Lucie Sinková. Nezaměstnaným by se od příštího roku mohla snížit podpora, a to o několik tisíc korun měsíčně. Ministerstvo práce připravuje návrh, kterým chce vláda Andreje Babiše zvrátit reformu předchozího kabinetu Petra Fialy, který naopak podporu zvýšil. Za kroužky svých dětí mohou rodiče během školního roku utratit tisíce korun. Tři kroužky mohou být až na 20 tisíc korun ročně. Nejvíc stojí sportovní a umělecké aktivity. Nejlevnější bývají například jazykové nebo školní kroužky. Rodiče by proto měli při výběru počítat nejen s poplatkem za samotný kroužek, ale i s dalšími náklady na vybavení. Do Česka míří studená fronta a s ní i silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Platit bude hlavně pro Čechy dnes a v noci na zítřek. Bouřky mohou doprovázet silné nárazy větru a přívalové srážky. Podle meteorologů může být některá z nich i velmi intenzivní. Při ničivých povodních v Nepálu zemřelo podle policie už 469 lidí. Další stovky osob se stále pohřešují. Na hranici s Tibetem navíc hrozí další záplavy kvůli přetékajícímu jezeru, vzniklému po sesuvu ledovce.
0: Co se děje v regionu?
2: Zadávací řízení na nové kulturní centrum na Vítězném náměstí Praha 6 zruší. Částku 1,2 miliardy korun považuje za vysokou a v únoru příštího roku proto vypíše nové výběrové řízení. Radnice chce u takzvaného kulaťáku dosud nezastavěný prostor v sousedství vysokoškolského kampusu zastavět a vybudovat tady reprezentativní kulturní centrum. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková porazila v českém souboji v Monterrey Dariu Vidmanovou 6-4, 6-7 a 6-3 a po druhé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA. O finále si zahraje s Belgičankou Elise Mertensovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech 26. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Máme krátce po 9. hodině a ráno střídá dopolední část dnešního vysílání Signál Rádia. My si za chvíli zpříjemníme připomínkou jedné nahrávky z magnetofonové pásky, která nás zavede na taneční parkety. Určitě si na ní počkejte. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpříjemnil Elton John, ale jeho baladu teď vystřídají taneční rytmy.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Míříme do roku 1988, kdy německé eurodisco duo Bad Boys Blue vydalo velmi chytlavý hit A World Without You, Michelle, a okamžitě ovládl evropské hitparády. Kdo měl v té době možnost sledovat MTV, tak mohl zaznamenat, že k tomuto singlu vznikly dvě úplně odlišné verze videoklipu. Jedna byla s futuristickou atmosférou plnou světelných efektů a ta druhá byla trochu romantičtější a více odpovídala textu skladby. Dodnes ale patří ke skvělým ukázkám synthpopové scény konce 80. let. Tak tady jsou Bad Boys Blue A World Without You, Michelle.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Další pracovní týden už máme skoro za sebou. Co byste řekli tomu, kdybychom se s ním rozloučili romanticky? Dnes večer vám totiž ve vysílání opět nabídneme pravidelný pořad The Power of Love, ve kterém vás čeká 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Od 9 večer až do 2 do rána se můžete těšit na nepřetržitý proud pomalých písniček a ploužáků o lásce. Tak si nenechte ujít dnešní večer a pořad The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Dnešní dopoledne příjemně plyne s Filem Collinsem a na vlnách Signál rádia dál zaspívá Karel Gott nebo skupina Supertramp. Předtím nás ale ještě kolega Luboš Dvořák zavede na sever Čech, konkrétně na zámek Sychrov.
1: Než začnete stoupat po pseudodálnici mezi Turnovem a Libercem do Paceřáku, tak je exit Sychrov. Cesta k němu pak pokračuje přes osadu Husa. Rozsáhlé sídlo Rohanů vlastní stát, ale jeho součástí je i územní sídlo správy Národního památkového ústavu a obecní úřad. A protože se příroda pomalu začne měnit do podzimního barevného romantismu, tak jsem se zaměřil na park. Ten se rozkládá na 23 hektarech a byl projektován v anglickém stylu. Hlavní nejdelší osou je cesta, zabranou se měnící v Rohanovu lipovou alej. Ta začíná a končí na zářezu 4 proudé 35. Mlatové cesty a zkratky nabízejí pohodlnou vycházku. Zahradní architekturu zde zvýrazňuje několik staveb. Dominantní je oranžérie nebo replika gotického Arturova hradu s vyhlídkou na meandry říčky Mohelky. Rudolfova vyhlídka nabízí pohled na dvoupatrový unikátní železniční viadukt z poloviny 19. století. Dodnes tudy vede trať mezi Libercem a Pardubicemi. Ze Sychrova zdraví Luboš Dvořák.

0: Necelé 3 minuty před 10. hodinou na Signál rádiu Susan Vega, za chvíli další zprávy a po nich pokračuje 80. léto. Roxette, Chicago a nebo Nick Kershaw.
1: Signál rádio, doprava.
0: Požár auta vás drží na dálnici D4 na 35. kilometru u obořiště ve směru na Prahu a záchranka zasahuje v Brně na silnici 384, která vede k hradu Veveří. Tady se srazilo osobní a nákladní auto. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne před posledním prázdninovým víkendem přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka v září odcestují na valné shromáždění OSN v New Yorku. Macinka se zúčastní také večeře pořádané americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Pavel následně navštíví Nebrasku a tamní národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje. Poslední prázdninový víkend a následný začátek školního roku přinesou výrazně větší provoz. Na silnice vyrazí řada lidí, kteří se budou vracet z dovolených a zároveň se po prázdninách začne zvyšovat běžný provoz. Policie proto po celé republice připravuje speciální dopravní akce a bude ve zvýšené míře kontrolovat bezpečnost provozu. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to norský královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů. Včera palác informoval, že se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. Po jeho úmrtí nechal královský palác spustit vlajku na půl žerdi.
0: Co se děje v regionu?
2: Kouzelník Tomáš Podzimek se v centru Prahy pokouší o světový rekord v nejdelší kouzelnické show. Během 57 hodin chce předvést více než 600 různých triků. Žádný se nebude opakovat a kouzelník se chce obejít bez spánku. Pokus o rekord odstartoval dnes ráno a končit by měl až v neděli odpoledne. Probíhá v jedné z restaurací v Majselově ulici na Praze 1. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky postoupily na mistrovství Evropy do osmifinále. V pondělí večer se v Brně utkají se Švédskem, se kterým v posledním vzájemném zápase prohráli. Kapitánka Michaela Mlejnková ale věří v postup a připomíná, že český tým v poslední době udělal velký pokrok.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech 26. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Vysílání Signál Rádia překročilo 10. hodinu. Máme tady pátek 28. srpna a v tento den v roce 2003 Madonna opět vzbudila velký rozruch. Během vystoupení na hudebních cenách MTV vášnivě políbila zpěvačku Britney Spears. Ale není to jediná zajímavost z hudební historie, která stojí za připomínku. Na další počkejte pár minut. Jsem Jirka Svoboda a my jsme vaše Signál Rádio. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné páteční vysílání Signál Rádia a také 28. srpna se několik událostí zapsalo do hudební historie. Pár těch zajímavých pro nás vybral kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Startujeme v roce 1988, kdy se debutové album Kylie Minogue, nazvané prostě Kylie, stalo nejprodávanějším albem umělkyně ve Velké Británii. Nakonec zmizelo z pultů tamních obchodů 2 miliony kusů a šlo o LPčko s největšími prodeji 80. let, které měla na svědomí žena. Australská zpěvačka díky němu strávila více než rok v UK Albums Chart.

na závěr jsme v 28. srpnovém dni o 22 let zpět. To zahýbal hudebním světem jeden velký šťavnatý polibek. Dali si ho Madonna a Britney Spears během zahajovacího vystoupení na MTV Video Music Awards. Aby toho nebylo málo, královna popu posléze nasadila hudla na toho večera další mladé hvězdě, Christine Aguiléře.

0: Na Signál rádu dospívala Cyndi Lauper, další pracovní týden nám končí, před námi je poslední prázdninový víkend a mám tady pro vás důvod, proč se těšit také na příští týden. Od pondělí do pátku budeme v našem ranním vysílání soutěžit o poukazy do farmy Hanč v Raňany Umělníka, kde seženete čerstvé ovoce a zeleninu, mnoho dalších farmářských produktů, ale taky sazenice, a nebo tam budete moci vyrazit na skvělé dobroty do zdejšího bystra. Poukazy na farmu v Raňany budete moci opět získat v naší jednoduché kvízové hře Ano nebo ne. Tak si to nenechte ujít a už teď se můžete na detaily mrknout na náš web signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

0: Britské synpopové duo Yazoo a Only You v 10 hodin 42 minut v pátek dopoledne na Signál Rádiu. A Lukáš Frelich už se mnou ve studiu, vítám tě tady.
1: Hezký krásné den. Dopoledne.
0: Tak před námi je poslední prázdninový víkend. Uteklo to jako voda.
1: Ano, uteklo to jako voda. Zrovna dneska ráno jsem to říkal, jako by to bylo včera, kdy začínaly prázdniny a byl poslední školní den.
0: Jo, mám taky pocit, že jsme nedávno mluvili o tom, že je vysvědčení.
1: Ano, přesně tak. A najednou bude pro někoho první školní den.
0: Je to tak, prvňáčci příští týden půjdou. No, mimochodem, ono ještě během posledního prázdninového víkendu se dá mnoho stihnout. Pokud vyrážíte stanovat a budete někde dneska v noci, zpátka na sobotu, tak buďte obezřetní, protože mají přijít silné bouřky a přívalové deště s větrem až 70 km v hodině. Tam vás to může možná trošku spláchnout, ale jinak, co jsem se díval, tak o víkendu bude, myslím, dobré počasí na výlety a kdo ještě najde odvahu jít se vykoupat, tak to předchozí ochlazení trošku zlepšilo kvalitu vody v těch venkovních nádržích, což je dobrá zpráva, ale pro jistotu, než někam vyrazíte, mrkněte na stránky hygienické stanice, abyste měli naprostou jistotu.
1: A já to dělám to pravidelně. Dobře, to vždycky, dobře. Když jako někam jedu, tak to zkoumám, jak to tam jako vypadá, jak je to právě s čistotou vody, takže je to dobrý pomocník.
0: Je to tak. Tak jo, přátelé, užijte si poslední prázdninový víkend, my se spolu uslyšíme v pondělí v 6 ráno a dál už s vámi bude Lukáš. Ahoj.

0: Jiří Korn, chviličku před 11. hodinou na Signál Rádiu, krásné páteční dopoledne. Za moment naše 80. léto bude obsahovat hudební kousky v podobě Bobby McFerrina, a taky Dusty Springfield, a nebo dorazí i Whitney Houston. Prostě to nejlepší z 80. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na pražském okruhu 18,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, nárazově se vytváří menší kolona. Další komplikaci čekejte na Praze 10. Krupská ulice hlásí nehodu 2 osobních vozidel. Komunikace je neprůjezdná. Jeďte jinudy, hlavně opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 28. srpna je s vámi Signál Rádio a zprávy přichystala Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga odmítá zkrácení letních prázdnin i zrušení devátých tříd základních škol. Červenec a srpen podle něj zůstanou beze změny. Zároveň ale chystá další změny ve vzdělávacím systému. Týkat se mají například délky povinné školní docházky, přijímacích zkoušek nebo fungování vysokých škol. Plaga ještě uvedl, že chce řešit platy učitelů a financování školství. Kriminalisté zadrželi a také obvinili 6 lidí, kteří podle nich jako organizovaná skupina dováželi z Egypta prekurzory k výrobě pervitinu. 5 ze zadržených hrozí až 18-letý trest vězení, pokračuje mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
2: V kufru podle kriminalistů letecky pašovali kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády. V České republice za to mohou být odsouzeni až na 18 let vězení. V Egyptě jsou tresty za výrobu drog a mezinárodní drogovou trestnou činnost výrazně přísnější. Hrozí desítky let vězení, doživotí nebo dokonce trest smrti.
1: Organizovanou skupinu tvořili 3 muži a 3 ženy. Záchranné práce po ničivých povodních v Nepálu byly pozastaveny. Důvodem je jezero vzniklé nahromaděním obrovského množství sutin, které začalo přetékat. Úřady se obávají další povodňové vlny, která by mohla zasáhnout oblast, kde záchranáři dosud pátrali po přeživších. Po povodních v Nepálu zemřelo nejméně 469 lidí a více než 1300 dalších se pohřešuje. Většinu pohřešovaných tvoří turisté.
0: Co se děje v regionu?
3: Nejpozději v neděli 6. září by mělo skončit dopravní omezení v Kamícké a Rostocké ulici v Praze Sedleci. Původní termín, kterým byl konec září, se podařilo výrazně zkrátit a začátek školního roku by se tu měl obejít bez dopravních problémů. Rekonstrukce čerpací stanice čistírny odpadních vod ale nekončí a stavebníci zmíněné ulice ještě jednou rozkopají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzu ovládl semifinálovou skupinu. Naopak Matouš Tuma nepostoupil. Ve druhé skupině ještě zabojuje Marek Grič. Ženské semifinále čeká zítra Lucie Hlaváčovou a Karolínu Křenkovou. Finále je na programu v neděli.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až polojasný, odpoledne od západu v Čechách, večer i na západě Moravy přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech 26. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 2 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Po dlouhých letech se znovu otevře Hrad na Pelhřimovsku. Podrobnosti přidám za chvíli a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Alana Chmájls.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Teď s námi na Signál Rádiu. Nemáte ještě plány na víkend? Vydejte se na Pelhřimovsko. Po několika letech rozsáhlých oprav se tady totiž znovu otevře hrad Kámen ve stejnojmenné obci. Přivítá vás nové návštěvnické centrum a těšit se můžete na expozice propojující historii památky se sbírkou historických motocyklů. Více prozradí ředitel Muzea Vysočiny Ondřej Hájek.
1: Rozšířila se expozice motocyklů do více prostor, zmenšila se poněkud ta interiérová expozice, ale zmenšila se s tím, že vlastně se zmenšila jen o jednu místnost, protože naopak my jsme jednu místnost, která původně byla jako zázemí hradu, nechali zpřístupnit pro návštěvníky a propojili jsme ji tak, jak historicky byla. Expozice motocyklů je větší svou plochou, počtem strojů větší není, je spíš kvalitnější z hlediska výběru a prezentace těch strojů.
0: Hrad Kámen prošel větší rekonstrukcí po půl století a v rámci svého znovu otevření nabídne tuto sobotu návštěvníkům vstup zdarma.

0: Whitney Houston a single, který nás v 80kách hodně bavil. S námi se vstávat vyplatí, zvláště příští týden. V našem vysílání zůstane hra Ano nebo ne, ale tentokrát ušetříme vaši peněženku. Za správnou odpověď dostanete poukaz 1000 korun na nákup produktů ze zážitkové farmy Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Zelenina a ovoce se tak přímo z pole dostane do vaší kuchyně úplně gratis. A pozor, mají tady i sazenice. Tak nezapomeňte už pondělí hrát s námi. Víc informací taky najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Viděk, Viděčan a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a dáme vám další. Zahraje Madonna, Paul McCartney nebo třeba Eurythmics. Hezké dopoledne. Ugaře.

0: Eurythmics, chvilku před polednem na Signál Rádiu. To nejlepší z 80. let vám dáme už za moment. Připraveni jsou Genesis, Tasman Archer nebo Queeni. Teď už nesmí chybět zprávy a také info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte ve Chlumecké ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují dopravu. Další komplikace vás čeká ve Strahovském tunelu ve směru na Prahu 5, tady je nehoda dvou osobních vozidel ve směru tedy na Břevnov a pozor dejte, můžete se tady nárazově zdržet, tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký pátek s datem 28. srpna přeje Lucie Sinková. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. Rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál totiž ve středu zasáhly ničivé povodně a sesuvy půdy, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí se stále pohřešují. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o obětech ani pohřešovaných českých občanech. Česku dnes hrozí velmi silné bouřky. Evropská organizace Estofex vydala pro část jižních Čech nejvyšší stupeň varování. Hrozí především velké kroupy, silný vítr a přívalové deště. Bouřky mohou postupně zasáhnout většinu Česka. Meteorologové upozorňují i na možnost lokálních záplav a škod způsobených silným větrem. Nejsilnější bouřky se očekávají odpoledne a večer. Lítost nad úmrtím norského krále Haralda V. dnes vyjádřili panovníci Británie, Švédska, Dánska nebo Nizozemska. Britský král Karel III. Ocenil Haraldovu vlídnost a pokoru, se kterými podle něj provedl Norsko obdobím velkých změn. Švédský král ho označil za svého přítele a dánský panovník Frederik X. vyzdvihl jeho lidskost a smysl pro povinnost.
0: Co se děje v regionu?
1: Dálnice D8 ve směru na Prahu byla dnes ráno u Lukavce na Litoměřicku uzavřena kvůli požáru přívěsu nákladního auta se solárními panely. Nikdo se nezranil. Hasiči požár zhruba po 20 minutách lokalizovali a následně zlikvidovali. Provoz jedním jízdním pruhem byl ale obnoven teprve před hodinou.
0: Sport.
1: Policie v souvislosti se včerejšími fotbalovými zápasy evropských pohárů řešila v Česku desítky incidentů. Většina končila pokutou nebo oznámením. Závažné konflikty policisté nezaznamenali. Do Česka přijeli fanoušci ze Srbska, Řecka a Skotska a podle policie pomohla spolupráce s kluby předejít vážnějším problémům. Jediný závažnější incident řešili v Jablonci, kde fanoušci Rangers přišli o vlajku. Díky vyjednávání je ale dostali zpátky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno. Odpoledne čekáme také od západu v Čechách, večer i na západě Moravy. Přibývání oblačnosti, také přehánky, místy i bouřky, a to i velmi silné, mohou být doprovázené nárazy větru, kroupami či přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 26. Na Signál Rádio Lukáš Frejlich a 80.
0: Signál Rádio.
2: 12 hodin, 3 minuty, dobrou chuť k obědu, i když má otázka zní, v kolik snídáte a večeříte. Je to důležité, proč se na to ptám, vysvětlím za chvíli. Na start Marie Head, hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Není důležité, co snídáte, ale v kolik hodin si dáte první a poslední jídlo dne, takže to samé platí i o večeři. Překvapivě to nesouvisí s hubnutím nebo se zdravou stravou, ale s dlouhověkostí. Podle studie bylo zjištěno, že lidé, kteří jedli poprvé mezi 8 a 10 hodinou, měli o 10% vyšší riziko úmrtí. U těch, kteří první jídlo odkládali až na dobu mezi 10 hodinou a polednem, bylo riziko vyšší o 19%. A u lidí, kteří jedli poprvé až popolední, vědci zaznamenali dokonce o 29% vyšší riziko. Nejnižší statistické riziko úmrtí měli lidé, kteří své první jídlo dne konzumovali mezi 7 a 8 hodinou raní. V podstatě ty samé časy a data byly naměřeny i v případě večeře. Já vím, říká se a trošku se to zlehčuje, američtí vědci zase něco zjistili, ale přeci jenom trošku to láká přistat si a pro jistotu posnídat už 7.

0: Velká hitovka z 80. Joy Touch by Touch. Výbornou aplikaci, která pomáhá, představila Univerzita v Brně. O co jde, prozradím za chvíli. Do té doby Elton John, Irene Cara nebo John Lennon. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Pomoci slabozrakým by měla nová aplikace. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Dobrou zprávu pro naše nevidomé spoluobčany přináší Brněnská univerzita, ale potřebují naši spolupráci. Odhalit plesnivý chléb pomůže nevidomým a slabozrakým lidem umělá inteligence. Na vývoji nové aplikace spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci a Tyflocentrem Liberec. Vývojáři teď mají k dispozici zhruba 1400 fotografií plesnivého jídla, na kterých se model učí. Pro spolehlivější výsledky jich ale potřebují asi 10 000. Databázy proto mohou rozšířit i dobrovolníci. Stačí vyfotit plesnivou potravinu v jakékoliv fázi a snímky zaslat na e-mail poradna.potraviny@mendelu.cz. První uživatelé by aplikaci mohli začít využívat koncem tohoto roku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Policajt z Beverly Hills, Excel F. Tady je Signál Rádio a za moment to nejlepší z osmdesátek, Boniem, Extreme nebo třeba Strangels. Teď zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dopravní komplikace vás čeká na Praze 4, Jeremenkova ulice u nábřeží. Dole srazilo osobní vozidlo cyklistu. Můžete se nárazově zdržet. Další komplikace vás čeká v centru Prahy, Revoluční ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. A ještě pozor, dejte v Davidském tunelu. Tady je porucha nákladního vozidla ve směru na Smíchov. Jezdí se dvěmi pruhy a můžete se nárazově zdržet. Vytváří se krátká kolona, tak tady dejte nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I před námi poslední srpnový víkend. Hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Česká republika poskytne Nepálu 2,5 milionu korun na humanitární pomoc. O uvolnění peněz rozhodl ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál zasáhly ničivé povodně a sesuvy půdy, které si vyžádaly stovky obětí. Dalších stovky lidí se stále pohřešují. Mezi nimi jsou i cizinci a poutníci. Nový úsek silnice 1/35 mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku se ještě před otevřením zpřístupní veřejnosti. Ředitelství silnic a dálnic připravilo na sobotu 12. září den otevřené silnice. Lidé si budou moci část takzvané palačovské spojky projet na kole nebo na bruslích. Provoz na nové silnici má začít nejpozději 22. října. Silné bouřky zasáhly včera Francii a během noci i sever Itálie. Supercely doprovázely obří kroupy. Ve Francii měly až 8 cm a v Itálii kolem 10. Silné bouřky dnes hrozí i v Česku. Místy čekáme nárazy větru až 90 km v hodině, kroupy větší než 2 cm a přívalový déšť.
0: Co se děje v regionu?
2: Víkend přinese v Praze další změny ve vedení tramvajových linek. V souvislosti se zahájením výluky na Žižkově bude od soboty linka 5 v Holešovicích od zastávky nádraží Holešovice ve směru na výstaviště pokračovat jako linka 6. Linka 34 bude zrušena. V pondělí 31. srpna bude obnoven provoz na Hlávkově mostě. Cestující tak získají rychlejší spojení 5 z Vltavské do centra a 12 do Karlína. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa do finále i na trati 500 metrů. V semifinále v Poznani uspěla i kanoistka Denisa Řáhová. A stovky policistů se v neděli zapojí do bezpečnostních opatření kvůli fotbalovému derby mezi Spartou a Slaví. Utkání policie vnímá jako rizikové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno. Odpoledne čekáme také od západu v Čechách, večer i na západě Moravy. Přibývání oblačnosti, také přehánky, místy i bouřky, a to i velmi silné, mohou být doprovázené nárazy větru, kroupami či přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 26. Na Signál Rádio Lukáš Frejlich a 80.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Za moment budeme mířit do Liberecké zoo. Já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Extreme, teď s námi na Signál rádiu. Smutnou zprávu, na které se dá najít něco dobrého, přinesl dnes ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Možná jste ve zpravodajství zaznamenali, že před několika dny v liberecké zoo uhynul samec Lachtana hřivnatého. Při pitvě se v jeho trávicí soustavě našla hlavička dětské panenky, kterou do výběhu hodil někdo z návštěvníků. Tato nešťastná událost přesto přinese něco pozitivního.
2: Jste naladění na vlnách Signál rádia, možná jste ve zpravodajství zoo, proto nyní Lachtaní expozici za 3 miliony opraví a pokusí se sehnat Lachtana nového. Hlavní zoolog liberecké zoo Luboš Melichar k tomu říká.
3: Ta jednotka je uspořádána, takže tam máte chovného samce a několik chovných samic, tak se dostáváme i u Lachtanů do situace, že chovných samců přebývá, nebo budoucích chovných samců přebývá a potom je potřeba je někam zdeponovat. A v takový okamžik se liberecký bazén nebo liberecká expozice v podstatě může hodit. Takže teď vyjednáváme s koordinátory, vyjednáváme se šéfy programu s tím, že dáváme náš bazén k dispozici v tom smyslu, že pokud jsou někde takhle neumístitelná zvířata a víme, že jsou, tak jim ten náš prostor nabízíme k dispozici.
2: Lachtana Huga zřejmě v liberecké zoo nahradí samec jiného druhu. S největší pravděpodobností by to mohl být Lachtan kalifornský, který se v zahradách poměrně dobře množí.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit o poukaz v hodnotě 1000 korun. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o 6.
1: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Kapela Elán, posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1982 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z 80. vám dáme za moment. George Michael, W nebo Toto zahrají.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní Signál Radio a nejlepší playlist z 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnes bude řeč o skladbě, která byla nebo měla být vyznáním. Vzpomínka na ztracenou lásku, o které doufá autor, že ji znovu najde. Skladba dokonce dostala cover verzi až v roce 2004, o kterou se postaral DJ Eric Pritz. Původní interpret z ní byl tak nadšený, že znovu pro remix naspíval vokály. My ale půjdeme zpátky do roku 82 k originálu. Stevie Winwood, Valerie.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přiblížila se 14. hodina, krásné páteční odpoledne, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let za chvíli. Připravená je Laura Branigan, Stars on 45 nebo OMD. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 9, Kbelská ulice hlásí nehodu náklaďáku s osobákem. Nárazově se můžete zdržet asi do 5 minut. Další komplikace vás čeká na Praze 10, křižovatka ulic Úvalská a v Olšinách. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, vytváří se krátká kolona. Počítejte s lehkým zdržením, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Lucie Sinková. Pražský městský soud přiznal společnosti Heureka odškodné 250 milionů korun z úroky od Google. Americká firma ji podle soudu nezákonně vytlačovala z trhu. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné a lze se proti němu odvolat. Heureka verdikt uvítala. Google spor nechtěl komentovat. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipensko. 3 kilometry dlouhá silnice mezi Dolním Třebonínem a Rájovem vznikala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Zároveň odvede dopravu z okolních obcí a zvýší bezpečnost provozu. Česko dnes odpoledne, večer, ale i v noci zasáhnou silné bouřky. V části Čech meteorologové očekávají silný vítr, kroupy větší než 2 cm a přívalový déšť. O významnou vojenskou pozici v NATO usilují Německo a Kanada. O budoucím šéfovi vojenského výboru Aliance se bude hlasovat 19. září v Kodani. Počet obětí povodní v Nepálu se podle místních úřadů zvýšil na 538. Podle agentury Reuters záchranáři našli a evakuovali 117 zahraničních turistů.
0: Co se děje v regionu?
2: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje s výstavbou klíčového úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Aktuálně se staví mosty, hloubí tunely a také budují protihlukové valy, které ochrání okolí. Úsek dlouhý 12,5 kilometru bude hotový v roce 2028 a jeho součástí bude 5 mostů, 2 tunely, 9 nadjezdů a 4 mimoúrovňové křižovatky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Stovky policistů se v neděli zapojí do bezpečnostních opatření kvůli pražskému fotbalovému derby Sparty se Slaví. Policie zápas považuje za rizikový a připravuje se na něj několik týdnů. Připomeňme, že poslední derby bylo na jaře předčasně ukončeno po vniknutí slavistických fanoušků na hřiště. Tentokrát bude domácí Sparta hrát na Letné.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno. Odpoledne čekáme také od západu v Čechách, večer i na západě Moravy. Přibývání oblačnosti, také přehánky, místy i bouřky, a to i velmi silné, mohou být doprovázené nárazy větru, kroupami či přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia, na západě Čech okolo 26. Na Signál Rádio Lukáš Frejlich a 80ky.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posíláme Michaela Jacksona, hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Formace OMD, teď s námi na Signál Rádiu. Dnes si připomeneme nejprodávanější album zpěvačky z Austrálie. Možná už tušíte, o koho jde. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Startujeme v roce 1988, kdy se debutové album Kylie Minogue, nazvané prostě Kylie, stalo nejprodávanějším albem umělkyně ve Velké Británii. Nakonec zmizelo z pultů tamních obchodů 2 miliony kusů a šlo o LPčko s největšími prodeji 80. let, které měla na svědomí žena. Australská zpěvačka díky němu strávila více než rok v UK Albums Chart.

druhou položkou nás čeká naopak přesun za pořadím desek ve Spojených státech. 28. srpna 1993 načal Billy Joel třítýdenní jízdu na jejím čele s plackou pojmenovanou River of Dreams, čili Řeka snů. Americký zpěvák totiž tvrdil, že většina hudby k němu přišla právě ve spánku.

Na závěr jsme v 28. srpnovém dni o 22 let zpět. To zahýbal hudebním světem jeden velký šťavnatý polibek. Dali si ho Madonna a Britney Spears během zahajovacího vystoupení na MTV Video Music Awards. Aby toho nebylo málo, královna popu posléze nasadila hudla na toho večera další mladé hvězdě, Christine Aguiléře.

0: Takhle hraje Signál Radio a kapela YouTube, beach volejbal, divadelní léto nebo festival piva. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně, pozvánky přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Pet Shop Boys, Bryan Adams nebo Bee Gees, tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Za 2 minuty 3:15 je s vámi Signál Rádio. S tradičním výběrem pražských víkendových akcí přichází kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, i o posledním prázdninovém víkendu je kam vyrazit. A začneme sportem ve Žlutých Lázních. Právě ty totiž o víkendu hostí beach volejbalové mistrovství republiky veteránů. O nedělní finále tu zabojuje 40 dvojic v kategorii mužů i žen 40 a 50+. V Davidské klubovně probíhá od soboty až do úterka další ročník Davidského divadelního léta. Na programu má 10 inscenací, včetně ucpaného systému Davidského divadla. Doslova na cestu kolem světa se můžeme vydat v sobotu na Praze 9. Městská část ve Vysočanském parku Podviní připravila 22. ročník festivalu Barevná devítka. Ten nabízí hudbu, tanec a také gastrodobroty. Dnes a zítra můžeme vyrazit i na pivko. Plocha na tubusu metra Černý most se totiž stává dějištěm prvního ročníku festivalu Metro Beer Fest. Tedy přehlídky čepovaných speciálů z řemeslných pivovarů, rozmanitého street foodu, vyladěných nápojů a také celodenní hudební kulisy. Stačí si vybrat a vyrazit. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Enya, Orinoco Flow a chviličku před 15. hodinou vám společnost dělá Signál Rádio. Za moment Shakespeare Sisters, Soft Cell nebo třeba Inexis. To nejlepší z 80. let. Teď zprávy a taky hodně se toho událo na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně, dopravní nehoda vás přibrzdí v ulici Veleslavínova mezi křižovatkami Palackého třída a Poděbradova. Další komplikace vás potom čekají v Praze. První je na ulici k Měcholupům před křižovatkou s Hornoměcholupskou. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, zdržíte se asi na 10 minut. Další komplikace vás čeká v Praze na proseku Vysočanská ulice, hlásí nehodu osobáku s motocyklem, jezdí se jedním jízdním pruhem a vytváří se nárazově krátká kolona. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne. Máme pátek 28. srpna, je 15 hodin a od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly Českem i světem. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by měla v prvních měsících znovu klesat z 80% výdělku na 65%. Dopravu na dálnici D2 směrem na Brno zastavila v pátek nehoda osobního a nákladního auta. Střet na 6. kilometru dálnice si vyžádal zranění. Policie odklání dopravu přes exit na 11. kilometru u Blučiny. Po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V., který byl od minulého pondělí v nemocnici v Oslu. Bylo mu 89 let. Oznámil to dnes podle agentur Královský palác. Po jeho smrti se novým norským králem stává jeho syn Håkon VIII.
0: Co se děje v regionu?
2: Víkend přinese v Praze další změny ve vedení tramvajových linek. V souvislosti se zahájením výluky na Žižkově bude od soboty linka 5 v Holešovicích od zastávky nádraží Holešovice ve směru na výstaviště pokračovat jako linka 6. Linka 34 bude zrušena. V pondělí 31. srpna bude obnoven provoz na Hlávkově mostě. Cestující tak získají rychlejší spojení 5 z Vltavské do centra a 12 do Karlína. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Český fotbal má za sebou povedený pohárový čtvrtek. Výsledky nám shrne sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Plzni se v Evropské lize povedl historický obrat. Úvodní zápas na stadionu Červené zvězdy Bělehrad prohrála 0-3. S novým trenérem Radoslavem Kováčem ale vyhrála domácí odvetu 5-1 po prodloužení a zahraje si ligovou fázi. Tu čeká v konferenční lize také Jablonec, který na penalty vyřadil slavné skotské Rangers. Naopak Hradec Králové doma prohrál v prodloužení s Panathinaikosem 1-2 a konferenční ligu si nezahraje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je oblačný až polojasný. Večer nás čeká přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty mezi 28 až 33, na západě Čech kolem 26 a v 1000 metrech na horách 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a odpoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách 16 stupňů Celsia. Je vydána výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Pohodový pátek.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Víkend bude mimo jiné i ve znamení fotbalu. Přehled zápasů přidám za chvilku. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a teď už i Ilou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Softail teď s námi na Signál Rádiu. Jestli patříte mezi fanoušky fotbalu, o víkendu bude rozhodně co sledovat. V sobotu od 17 hodin přivítají Pardubice Artis, Zbrojovka Brno Zlín a potom ve 20 hodin si to rozdá Baník Ostrava se Sigmou. Co se týče neděle, tak ta bude také velmi pestrá. Od 15 hodin bude hrát Liberec proti Hradci Králové, Plzeň přivítá Slovácko, Teplice ty přivítají Jablonec, no a potom od 20 hodin velké pražské derby, kdy domácí Sparta bude hostit Slávii. Pro úplnost akt utkání mezi Bohemians a Mladou Boleslaví je odloženo. Veškeré zápasy a taky výsledky a informace o tom, co se v průběhu utkání děje, pro vás budeme na Signál Rádiu sledovat. Takže pokud nebudete mít fotbal zapnutý zrovna v televizi, i u nás se dozvíte, co se děje.

0: Kapela Eurythmics teď s námi na Signál Rádiu. O víkendu se toho bude dít opravdu hodně. Ty nejlepší akce vám zprostředkujeme přímo v našem vysílání, ale chci taky připomenout signály Světový hitparád a Martina Hovorku, který se v sobotu přihlásí úderem 18. hodiny a přehraje vám rok vašeho života. No a hned potom nesmí chybět taky 18 party, kdy vám uděláme diskotéku přímo u vás doma, takže stačí nakoupit nějaké ty dobroty k pití, taky k jídlu, pozvat třeba přátelé známé a udělat si takovou domácí party přímo ten poslední prázdninový víkend. Tak buďte i v sobotu a neděli s námi.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Taková příjemná skladba na závěr dnešního společného dopoledne odpoledne na Signál Rádiu. Do studia dorazila Terka Veselá, ahoj.
1: Ahoj.
0: Terko, co budeš dělat o víkendu?
1: Luky, já budu tady.
0: Ty budeš tady?
1: Ano.
0: To je ale dobrá zpráva.
1: Jo.
0: Ano. Já totiž jsem se rozhodl, že možná, jo, zajedu do Kutné Hory.
1: Oh.
0: Tam se totiž chystá dvoudenní festival.
1: Jaký?
0: V sobotu tam vystoupí celkem 8 interpretů, ale mezi nimi takový jména jako třeba kapela Lucie, Aleš Brichta, Petr Kolář a spousta dalších.
1: Hezky.
0: A to bych chtěl hrozně jako vidět, zúčastnit se, protože v Kutné Hoře je to hezký.
1: To je.
0: Je.
1: Tak si to užij.
0: Já si to užiju a někdo z posluchačů, možná se mnou. 910, 260, 910, 4 lísky.
1: Pojďte, cože?
0: Volejte, dáme vám je. Kdo bude první, získá je.
1: Ty brdě, tak to je dobrý překvápko.
0: Vy? Takhle hezky pěkně při pátku odpolední.
1: Je, no tak
0: takže
1: volejte.
0: Kdo z vás by chtěl jít na festival, který se jmenuje Beáty léta, tak může. Kdo je na telefonu, dobrý den?
2: Dobrý den, Libor.
0: Libore, já vás zdravím. 4 vstupenky na tenhle festival jsou vaše, takže můžete vzít buď rodinu, anebo partu kamarádů.
2: No to je úplně, to je báječný. Tak jo, super.
0: Jsem rád, že jsme vám při pátku zvedli náladu.
2: Určitě, tak začíná víkend, práce končí, ještě mi hrajou, tak nádhera.
0: Takže si užijete poslední prázdninový víkend, koho vezmete sebou?
2: No manželku určitě.
0: No tak paráda. Tak užijte si to, vydržte mi chviličku na telefonu, ať se domluvíme, jak vám přidáme vstupenky, ano?
1: Tak gratulujem.
0: Tak, za mě všechno. Já jsem se rozloučil velmi krásně.
1: No to myslím. Jo teda.
0: Terka s vámi dál po 16. hodině, mějte se krásně a těším se na vás po víkendu v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Inner, mezi z éteru Signal Rádia. Za chviličku odbije 16:00 odpolední, pro kterou si pro vás kolegyně Lucie Koldová připravila další aktuality ze světa. Po nich už 80ky od Erika Carmena, Erasure nebo Queenu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Předtím vším ale ještě pohled na silnice. Jako první zamíříme do ulice Vilznova, kde se ve směru do centra Prahy srazila dvě osobní auta. A nehodu dvou osobáků hlásí i Pražský okruh ve směru na D1, takže na 19. kilometru konkrétně projíždějte s vyšší opatrností. Pohodové cesty pro dnešní odpoledne vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 28. srpna, něco málo po 16. hodině a další přehled událostí je tady. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá 3,2 km mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Společnost Litostroj Engineering úspěšně dokončila modelové zkoušky Francisovy turbíny a reverzní Francisovy turbíny, které nahradí ve vodní elektrárně na vodním díle Orlík současné Kaplanovy turbíny. Při povodních v Nepálu zemřelo podle místních úřadů už 547 lidí. Pátrání po pohřešovaných v pátek na několik hodin přerušila hrozba další povodně kvůli přetékajícímu jezeru na čínsko-nepálské hranici. Záchranáři ale následně práci obnovili. Nepál podle tamního ministerstva zahraničí zahraniční pomoc nepotřebuje.
0: Co se děje v regionu?
2: S koncem prázdnin chystá pražský dopravní podnik několik změn. Výraznější proběhnou v Letňanech. Například linka 158 vynechá zastávku Staré Letňany a do Nových Letňan naopak nezajede 166. Změn se dočkají také linky 278, 340 a 359. Od září vznikne i pětice nových zastávek a zastávka u Blaženky se bude nově jmenovat Popelka. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nezvykle už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Červeno-bílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních 2 zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen 2bodový náskok. Letenští se v případě vítězství mohou před soupeře dostat.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a odpoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnost a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Připomínám, že je vydána výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami. Zprávy jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia. Zase za hodinu se na vás těší Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: Krásný pátek všem, co se nechávají navracet do 80. let. My jsme se tady ve studiu prohodili s kolegou Lukášem Frélichem, takže teď vás bude zdravit Terka Veselá. A já do začátku 16. hodiny posílám hit Hungry Eyes, tak snad vás zastihne na cestě za zaslouženým víkendem. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dopřáváte si to nejlepší z 80. let na Signál Rádio, kde společně nakoukneme do neděle 6. září, což je den, na který připadnou nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové. Připomenou ji muzikál, kniha, ale také komplet nahrávek a koncert. Více prozradí mluvčí divadla Kalich Jaroslav Panenka.
1: A v době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky, Biograf Láska 2, nový příběh.
0: Pražské divadlo Kalich tedy představí na začátku září pokračování muzikálu Biograf Láska a pokřtí výpravnou knižní biografii Hana Zagorová Žít tady a teď. Fanoušci se ale mohou těšit i na komplet nahrávek s názvem Hana Zagorová 80 osobně.

0: Mili Vanili v odpolední jízdě Signál Rádia. Už za pár minut převezme mikrofon Madonna, ale ještě předtím bych vás chtěla pozvat do archivu na našem webu, kde pro vás ukládáme veškeré rozhovory, reportáže a díly pořadu Miluju Prahu Davida Černého. Nejnovější díl z tohoto pořadu jste mohli slyšet v úterý dopoledne. Mluvilo se o Vltavě, o tom, jak to kolem ní dříve hodně žilo, k čemu všemu byla řeka využívaná a mnoho dalšího. Takže pokud jste první vysílání tohoto dílu zmeškali, byla by určitě škoda si ho neposlechnout. A to buď už tuhle neděli po 17. hodině v našem vysílání, a nebo klidně rovnou teď na www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Ladíte Signál Rádio, kde nám končí 16. hodina. Osmdesátky budou pokračovat ale i s tou 17. Při chystaní jsou Tina Turner, John Travolta nebo Dionne Warwick. Předtím ale doprava a zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou dvou osobních aut počítejte, pokud jedete do centra Prahy ulicí Vilznova. Je možné, že se tam chviličku zdržíte. To samé platí i pro Rašínovo nábřeží v Praze, kde se střetly dvě dodávky. A v neposlední řadě si dejte pozor na Strakonické před Barandovským mostem ve směru do centra, protože i tady se momentálně vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Projíždějte na všech místech opatrně a mějte šťastný příjezd do vašeho cíle.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne, právě odbyla 17. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. V následujících minutách se dozvíte to nejdůležitější, co se děje doma i ve světě. Výskyt onkologických onemocnění u českých dětí zůstává stabilní. Přibývá ale mladých dospělých s těmito diagnózami. U malých dětí jsou nejčastější leukémie a nezralé nádory. Dospívající často trpí nádory mízních uzlin, kostí nebo měkkých tkání. U mladých dospělých narůstá například počet nádorů střev nebo rakoviny prsu u žen do 40 let. Slovenská policie dnes zadržela dalšího občana Ukrajiny, a to v souvislosti s překaženým útokem na továrnu výrobce bezpilotních systémů Skyeton na východním Slovensku. Novinářům to dnes řekli zástupci policie, která v případu už dříve obvinila 3 cizince z trestného činu obecného ohrožení. Ve věku pouhých 34 let zemřel Rukídi IV., král Tora na západě Ugandy. Na trůn nastoupil už v roce 1995 jako 3letý a stal se tehdy nejmladším vládnoucím panovníkem na světě. Před smrtí se léčil ve Spojených státech. Její příčina zatím nebyla oznámena.
0: Co se děje v regionu?
2: Kouzelník Tomáš Podzimek se v centru Prahy pokouší o světový rekord v nejdelší kouzelnické show. Během 57 hodin chce předvést více než 600 různých triků. Žádný se nebude opakovat a kouzelník se chce obejít bez spánku. Pokus o rekord odstartoval dnes ráno a končit by měl až v neděli odpoledne. Probíhá v jedné z restaurací v Majselově ulici na Praze 1. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slavia zná soupeře pro Ligu mistrů. Očekávaný los sledoval Petr Plintovič.
3: Fotbalisté Slavie narazí v Lize mistrů doma na Arsenal. Dále čeká se šívané v Edenu Aston Villa, Villarreal a Lens. Venku se Slavia utká s Bayernem Mnichov, s Fenerbahče, Sportem a s nováčkem soutěže Sabahem Baku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítra polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a odpoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Mějte pohodové odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Pátá hodina odbyla, vy trávíte se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá a já vám přeju krásné odpoledne. Máme před sebou poslední prázdninový víkend, způsobů, jak se ho užít, je samozřejmě nespočet, ale my se za chviličku řekneme alespoň jeden z nich, protože dostanete tip na výlet. A přestože zůstaneme v Česku, tak prý budete mít pocit, že jste se přenesli až do daleké Ameriky. Takže tato rychlo dovolená už za pár minut, do té doby Tina Turner, John Travolta a Dionne Warwick.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dion Warwick ve čtvrt na šest na Signál rádiu. A jak jsem avizovala před chvílí, my teď společně vyrazíme na výlet, který vás pocitově přenese až do Ameriky, a to konkrétně do Yellowstoneu. Jen pár kilometrů od Františkových lázní totiž leží přírodní rezervace SUS, které se přezdívá český Yellowstone. A když se tam vydáte, tak prý velmi rychle pochopíte proč. Krajina tam vypadá, jako by žila naprosto vlastním životem. Ze země uniká oxid uhličitý, bahno neustále bublá, místy je dokonce cítit síra a všude kolem najdete malé krátery připomínající bahenní sopky. Údajně jde o takzvané mofety, neboli přírodní vývěry plynu, které jsou pozůstatkem dávné sopečné činnosti. Celou rezervací vede asi kilometr dlouhá naučná stezka po dřevěných chodníčcích, díky které si můžete zblízka tyto mofety prohlédnout, můžete ochutnat minerální vodu z císařského pramene nebo se něco dozvědět o geologické historii místa, která sahá až miliony let do minulosti. A pokud vezmete děti, tak je určitě potěší i místní expozice s modely pravěkých zvířat. Na procházku po rezervaci by vám měla vystačit zhruba hodinka a půl, tudíž je to ideální zastávka, pokud plánujete cestu do Karlovarského kraje. A když už tam budete, tak se můžete i zastavit před Grand Hotelem Pup, který tento víkend chystá festival vín. A o něm, když tak, najdete více na našem webu signalradio.cz. Tak si poslední prázdninový víkend užijte se vší parádou.

0: Odpoledne vám zpříjemnil Dalibor Janda. Vy jste stále se Signál rádiem, které si pro vás pro následující minuty připravuje hity od Foreigner, Mike and the Mechanics nebo Europe, ale se 6:15 taky další kazetu do našeho magneťáku. Tak se nechte překvapit, co si v něm dneska přehrajeme.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli nestárnoucí pecku The Final Countdown, která nám pěkně odpočítala čas do chvíle, kdy si přehrajeme jednu z našich kazet.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky bude patřit německé zpěvačce Sandře a jejímu single Innocent Love. Ten vyšel v roce 1986 a stejně jako spousta jejich dalších hitů se nese na vlně typického osmdesátkového popu. Nechybí samozřejmě výrazné syntezátory ani chytlavý refren, který vám zaručeně zůstane v hlavě. Skladba se navíc dostala do několika evropských hitparád a potvrdila, že Sandra v té době rozhodně nebyla jenom německou popovou hvězdou, ale že začala postupně dobývat celý svět. Tak si pojďme připomenout, jak zněla osmdesátková láska.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 3 minuty před 6 ladíte ten nejlepší signál. Nadcházející celá si žádá dopravu a zprávy Lucky Koldové, po nich už ale 80ky od Status Quo, Paula Simona nebo Phila Collinse.
1: Signál rádio, doprava.
0: V dnešní poslední dopravě zamíříme na Strakonickou, kde si dejte pozor na srážku dvou osobáků těsně před Barandovským mostem ve směru z centra. Pravděpodobně se tady bude tvořit kolona, takže počítejte s případným zpožděním a jinak mějte hlavně bezpečné cesty po zbytek dne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tady další rychlý přehled událostí, ve kterém se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Letiště Václava Havla odbavilo za červenec 1 907 237 cestujících. Lidé nejčastěji cestovali do Řecka, následovalo Španělsko a Velká Británie. Od začátku roku do konce července letiště odbavilo přes 10 milionů cestujících, meziročně o 5,11% více. Okolnosti smrti bývalého československého ministra zahraničí Jana Masaryka má pomoci objasnit exhumace jeho ostatků, která by měla proběhnout začátkem září. Případ jeho smrti z roku 1948 byl loni znovu otevřen kvůli podezření, že mohlo jít o vraždu. Masaryk byl pohřben v rodinné hrobce v Lánech. Na ochraně finského území se budou nejméně do konce letošního roku podílet také švédské ozbrojené síly. Švédsko k sousedům vyšle stíhačky Gripen a malou válečnou loď, které pomohou s hlídáním země.
0: Co se děje v regionu?
2: Nejpozději v neděli 6. září by mělo skončit dopravní omezení v Kamícké a Rostocké ulici v Praze Sedleci. Původní termín, kterým byl konec září, se podařilo výrazně zkrátit a začátek školního roku by se tu měl obejít bez dopravních problémů. Rekonstrukce čerpací stanice čistírny odpadních vod ale nekončí a stavebníci zmíněné ulice ještě jednou rozkopají. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na 100 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Fejesem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakařka Barbora Betlachová, kterou od cenného kovu dělila sekunda a 35 setin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V platnosti je výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silnými bouřkami, které mohou být doprovázeny silným větrem. Ten bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 km v hodině. Sobotní den bude polojasný až oblačný, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, na východě území ráno a odpoledne až zataženo s doznívajícím deštěm. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a přeji vám harmonický start posledního prázdninového víkendu.
0: Signál Rádio.
3: Status quo, Shanice, Paul Simon, to jsou interpreti, jejich hity vám připravilo Signal Radio pro začátek 18. hodiny. Máme 28. srpna, svátek slaví Augustín, ale to nebude jediná zmínka dnešního data, protože už za chvíli ho uslyšíte i díky kolegovi Jirkovi Svobodovi a signálech z minulosti. S vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju pohodový podvečer a bezstarostný poslech.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Osmdesátkové léto vám obohatil Paul Simon. Za chvíli vám ho zpestří i Phil Collins, ale nejprve se slovo ujme kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, už je 28. srpna, datum, kdy se v roce 1837 začala vyrábět worcesterová omáčka. Na ní si ještě chvíli nechte zajít chuť a raději si vychutnejte další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byli v roce 1996 po 15-letém manželství rozvedení následník britského trůnu princ Charles a princezna Diana. V roce 1922 byla v New Yorku na jedné rozhlasové stanici odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. V roce 1867 byly do Prahy z Vídně vráceny české korunovační klenoty. V roce 1838 vznikly nejstarší rezervace střední Evropy, Žofínský prales a prales Hojná voda. A v tento den v roce 1383 král Václav IV. Daroval Pražské univerzitě měšťanský Rotherův dům, dnešní Karolinum.

0: Na pozitivní vlnu jsme se na Signal Rádiu naladili hitem Happy Song a než na ní budeme pokračovat s Cher, Pretenders nebo Modern Talking, pojďme si poslechnout, co vás příští týden čeká za soutěž.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Dopřáváte si to nejlepší z 80. let. Ale než v poslechu hudby budeme pokračovat, kolega Luboš Dvořák s vámi vyrazí na finální putování po zámcích.
1: Než začnete stoupat po pseudodálnici mezi Turnovem a Libercem do Paceřáku, tak je exit Sychrov. Cesta k němu pak pokračuje přes osadu Husa. Rozsáhlé sídlo Rohanů vlastní stát, ale jeho součástí je i územní sídlo správy Národního památkového ústavu a obecní úřad. A protože se příroda pomalu začne měnit do podzimního barevného romantismu, tak jsem se zaměřil na park. Ten se rozkládá na 23 hektarech a byl projektován v anglickém stylu. Hlavní nejdelší osou je cesta, zabranou se měnící v Rohanovu Lipovou alej. Ta začíná a končí na zářezu 4 proudé 35. Mlatové cesty a zkratky nabízejí pohodlnou vycházku. Zahradní architekturu zde zvýrazňuje několik staveb. Dominantní je oranžérie nebo replika gotického Arturova hradu s vyhlídkou na meandry říčky Mohelky. Rudolfova vyhlídka nabízí pohled na dvoupatrový unikátní železniční viadukt z poloviny 19. století. Dodnes tudy vede trať mezi Libercem a Pardubicemi. Ze Sychrova zdraví Luboš Dvořák.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Signál Rádio.
1: Hodinkové ručičky ukazují 7:03. Vy posloucháte Signál Rádio, odkud vás moc zdraví Terka Veselá. Ideální čas na to navrátit se k hudbě je tu. Čekají vás hity od YouTube, Polly Abdul nebo Freddieho Mercuryho. A abychom byli v obraze o tom, co se děje v životech hvězd 80. let, kolega Martin Čípa pro vás chystá souhrn toho, co se dozvěděl na sítích. A vy se tak můžete těšit na informace o tom, co můžete vidět ve videu od UB40, co chystá kapela Take That, nebo jak se na Halloween připravují Duran Duran, tak se to nenechte ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Fantastický Freddie Mercury nás dostal do 7:45, což je na Signál rádiu čas na to předat slovo Martinovi Čípovi.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál rádiu.
3: UB40 ukázali na Instagramu video ze svých cest autobusem mezi koncerty. Během jedné z nich se zastavili taky u domu, ve kterém vyrůstal Michael Jackson. V příspěvku ocenili, že po filmu Michael se dostává i mladší generace k té nejlepší hudbě všech dob. Take That vás na Instagramu zavedou do zákulisí natáčení videoklipu k novému singlu Sweet July. Ten režíroval Juan Arnell, se kterým kapela spolupracovala už na megahitu Back for Good a který natočil klipy třeba taky pro Pet Shop Boys, Ricka Astleyho a další britské hudební ikony. Sítěmi proletěla taky zpráva o připravovaném filmu, který bude o jednom z nejzvláštnějších osmdesátkových koncertů v Československu. V roce 1984 vystoupil Elton John na zimním stadionu v Havířově, neplánovaně po cestě z Prahy do Polska. Vstupenka na tribunu tehdy stála 50 korun, na plochu 75. Aktuálně vzniká scénář a brzy se snad začne natáčet. A Duran Duran se opět začínají chystat na Halloween. Jejich speciální strašidelná party se stala tradicí. Po vyprodaných minulých ročnících v New Yorku a Manchesteru si vzali mnohem větší sousto. Vystoupí totiž v největší londýnské hale, která pojme až 20 000 návštěvníků a bude právě na Halloween dějištěm posledního koncertu v rámci turné po Británii. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.

0: Blackbox a Ride on Time na Signal Rádiu. V pořadí jsou hity od Talking Heads, Beautiful South nebo Folka. Ale někde mezi těmito hity uslyšíte i výzvu na signály pro radost. A já bych vás tímto chtěla vyzvat, abyste po zaznění výzvy vytáhli telefony, vytočili 910 260 910, protože právě tak si sami budete moci určit, co si u nás zahrajeme. A rovnou to můžete spojit s tím, že písničku třeba i někomu pošlete, protože není nic lepšího, než někomu vykouzlit úsměv na tváři.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na Signál rádiu.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Nestárnoucí pecka Ginny od Falka hrála na Signál rádiu a hned další pecku si zahrajeme podle vás.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dnešní signály pro radost putují od Jirky z Brna, který se mi do studia dovolal už před pár minutami, takže na drátě už bohužel není. V tuhle chvíli říkal, že bude pravděpodobně vynášet nákup z auta, ale prý se nás pustí do sluchátek, takže já doufám, že to slyší. Každopádně tu pro vás připravil Depešáky a hit Enjoy the Silence, tak snad vám písnička zpříjemní páteční večer. Pokud prý třeba míříte na nějakou party, tak se na ní můžete s singlem hezky naladit a já už to přenechám na samotné kapele. Jirko, ještě jednou hezký večer, ať to jde hezky s vynášením nákupu a ať se hit líbí. Mějte se.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, milí posluchači. Pokud milujete osmdesátky, jste na správné vlně. Signál Rádio pro vás připravuje hity od Lionela Richieho, Pointer Sisters nebo UB40. Zároveň se v téhle hodině převezme slovo i kolega Lukáš Bláha, který tahle léta připomene i skrze signály hudební minulosti, ve kterých se zaměří na datum 28. srpna. Tak se nechte překvapit, čím bylo tohle datum pro nějaké interprety speciální, a do té doby užívejte poslech, kterým vás provází Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do Kingston Townu jsme zamířili jen a pouze s UB40. Na Signal Rádiu se už připravuje hit Wish You Were Here od Rednecks, ale nejprve kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Startujeme v roce 1988, kdy se debutové album Kylie Minogue, nazvané prostě Kylie, stalo nejprodávanějším albem umělkyně ve Velké Británii. Nakonec zmizelo z pultů tamních obchodů 2 miliony kusů a šlo o LPčko s největšími prodeji 80. let, které měla na svědomí žena. Australská zpěvačka díky němu strávila více než rok v UK Albums Chart.

druhou položkou nás čeká naopak přesun za pořadím desek ve Spojených státech. 28. srpna 1993 načal Billy Joel třítýdenní jízdu na jejím čele s plackou pojmenovanou River of Dreams, čili Řeka snů. Americký zpěvák totiž tvrdil, že většina hudby k němu přišla právě ve spánku.

Na závěr jsme v 28. srpnovém dni o 22 let zpět. To zahýbal hudebním světem jeden velký šťavnatý polibek. Dali si ho Madonna a Britney Spears během zahajovacího vystoupení na MTV Video Music Awards. Aby toho nebylo málo, královna popu posléze nasadila hudla na toho večera další mladé hvězdě, Christine Aguiléře.

0: Aha, a Crying in the Rain na Signal Radio, kde jsme si snad ani nemohli zahrát něco lepšího k počasí, které je teď za okny. Ale přesto, že jsme teď naladěni na příjemný páteční večer, na víkend a pondělí nechceme ani slyšet, u nás budete mít přece jenom důvod se na pondělí těšit, protože hned ráno budete mít první šanci na to vyhrát soutěž o poukaz v hodnotě 1 000 korun, který budete moci uplatnit na farmě Hanč ve Vraňanech. Soutěž potom poběží až do pátku, takže šancí bude více. A jako obvykle půjde o to rozhodnout se, jestli na otázku, kterou vám položíme, odpovíte ano nebo ne. Tak přejeme hodně štěstí a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za 5 minut 9:15 v éteru Signal Rádia mizí Diana Ross a hit Chain Reaction. Stejně tak mizí Terka Veselá. Já vám děkuju, že jste s námi dneska byli. Jako vždy to byla parádní jízda, která teda ale pro vás v žádném případě nekončí. Právě naopak, protože už v celou začíná The Power of Love, neboli 80 v romantickém rouchu. Tak si užijte večer s krásnými baladami plnými lásky a já se na vás budu těšit zase zítra. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: To nejlepší z 80. let.
1: The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál rádiu.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signálradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio.

0: Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.
1: Ak nie si moja,